prsten ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada.

Pekné piatkové pohodové ráno vám želá z rádia Melody Táňa, Bruce Springsteen a jeho Streets of Philadelphia. Taká pohodička na ráno. Je 6:37, no a z ulic Philadelphia sa teraz presunieme do San Francisca. Scott McKenzie od nás. Nech sa vám dobre vstáva.

0: 1000 eur.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako nám vydržať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Či tady chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

české a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

já nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv má mi sladce uspává.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Rozohráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.